0: to ty?
1: Ano, to jsem já.
0: Povedz, že nezapomňalaš chlopaka z vakácií.
1: Pamatuju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A slova, ktoré šeptali pod gviazdami.